Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť a vůni tvou nejde zapomenout, chystá se prej konec světa, tram tadá.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Hezký páteční den vám opět po týdnu přeje Nikol Hlaváčová. V kalendáři nám píší tentokrát 7. srpna a vy posloucháte Rádio Kroměříž. Dneska svátek slaví Lady, což je slovanské jméno, jež může mít více významů. Může být odvozeno od slova lad neboli pořádek, staročeského lada neboli dívka či pana, nebo srbochorvatského lada neboli manželka. Ve slovanské mytologii je lada bohyní krásy, lásky a manželství. V České republice máme přes 5000 nositelek tohoto krásného jména a já ladám přeji vše nejlepší k svátku. A vám ostatním všude tam, kde posloucháte, přeji skvěle prožitý 7. srpen.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Oprava silnice v Lipnické ulici v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku si vyžádá její uzavírku. Práce s dopravním omezením začnou v pondělí 10. srpna. Lipnickou ulicí prochází silnice 2. třídy 437, spojující Přáslavice na Olomoucku, Lipník nad Bečvou na Přerovsku, Bystřici pod Hostýnem a Vsetín. Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice. Průjezd opravovaným úsekem bude povolen pouze vozidlům stavby, integrovanému záchrannému systému a linkovým autobusům. Po zimní přestávce se s jejich dokončením počítá v první pololetí příštího roku. Náklady budou téměř 16 milionů korun.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona, v níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Hranízda na

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Sportovní hala v Kroměříži se blíží, to snad už není ani možné, tak tohle potěší hlavně tedy všechny, kterým v Kroměříži chybí pořádná hala na volejbal, florbal, házenou nebo třeba badminton. Radnice má nepravomocné zatím stavební povolení na novou sportovní halu už od plaveckého bazénu, která nabídne tribunu pro zhruba 400 diváků, šatny pro 175 sportovců a více než stovku parkovacích míst. Stavba má stát necelých 300 milionů korun a město by chtělo naplno rozjet v příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: www.radiokroměříž.cz

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrody už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: To se nám to hvízdá. Hranízda na rádiu.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu, takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích

známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. Novinky pro malé cyklisty vám neseme. Na dětském dopravním hřišti v Malenovicích přibylo 10 nových kol. 5 odrážedel a další vybavení, které využijí hlavně předškoláci při dopravní výchově. Areál navíc dostal novou pěší branku a postupně se modernizuje i jeho zázemí. A pokud přemýšlíte, co s dětmi ve volném čase, tak právě dopravní hřiště je super místo, kde se trochu vyřádí a ještě se přitom naučí, jak se bezpečně pohybovat v provozu, který je ten dnešní trošičku tak šílený, takže si myslím, že každá zkušenost dobrá zkušenost. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Čavec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není

Vykrčíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Přejeme krásný den, dneska máme 10. srpna, svátek má Vavřinec, jmenuje to latinského původu a vychází ze slova Laurentius, tedy Vavřín nebo přeneseně vítězství. Pojďme na kalendárko a co se stalo 10.8. V roce 2010 byla v Antarktidě pomocí satelitních měření zaznamenána vůbec nejnižší teplota na světě, minus 93 stupňů Celsia. Narozeniny dnes slaví také několik známých osobností. Britský hudebník a frontman skupiny Jethro Tull, Ian Anderson, narozený v roce 1947, španělský herec Antonio Banderas, ten se narodil roku 1960, nebo také slovenská modelka a zpěvačka Ivana Kristová, ta se narodila 1970. Pokud dneska slavíte i vy 10.8., přejeme všechno nejlepší. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Rádio Kroměříž.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Tak mi to teda nandej. Nandej.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice hledá nové dárce krve. Zlínský kraj podpořil dopravu školáků z Maršova. A Slovácko získalo první bod v sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice hledá nové pravidelné dárce krve. Právě během letních měsíců totiž jejich počet tradičně klesá, mimo jiné kvůli dovoleným a omezením po návratu z některých zahraničních destinací. Loni se do darování krve a plazmy v nemocnici zapojilo přes 1400 lidí, letos do konce července téměř 1300. Samotný odběr krve trvá jen několik minut a darovat mohou zdraví lidé od 18 přibližně do 65 let. Zájemci se musí předem objednat. Krev totiž stále neumíme ničím nahradit a jeden odběr může pomoci někomu, kdo ji právě potřebuje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zlínský kraj finančně podpořil dopravu dětí z Maršova do základních škol v Uherském Brodě. V uplynulém školním roce odtud dojíždělo 5 žáků. Protože do této části města není zajištěna autobusová doprava, přepravu dětí zajišťují rodiče vlastními prostředky. Kraj na jejich dopravu přispěl částkou 36 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se začíná rýsovat podoba podzimních komunálních voleb. Kandidátní listiny podalo celkem 8 volebních uskupení. O přízeň voličů se budou ucházet jejich kandidáti o celkem 23 míst v městském zastupitelstvu. Kandidátní listiny teď čeká kontrola a následná registrace. O jejich konečné podobě by mělo být jasno ve druhé polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali ve druhém kole šance ligy první bod. Na domácím hřišti remizovali s nováčkem soutěže Artisem Brno 1-1. Slovácko tak po úvodní porážce na Slávii poprvé bodovalo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, ladíte Rádio Kroměříž, tak co se týče počasí, teploty a letní počasí tady s námi bude i v následujícím týdnu. Teploty okolo 27-28 stupňů Celsia, k konci týdne nás zase překvapí 33 stupňů Celsia na našem území. Každopádně teploty lehce klesnou na nějakých těch 25-26 stupňů Celsia v průběhu týdne, takže se máme na co těšit. Buďte s námi, poslouchejte Rádio Kroměříž, krásný den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
5: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
6: Ahojte, ja som Peter Cmorík a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž.

dos avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Dnes nás čeká opravdu horký den. Teploty vystoupají na 32 až 35 stupňů. Ráno bude oblačno až polojasno, odpoledne převážně jasno až polojasno. K večeru začne od západu přibývat oblačnosti a místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Užijte si dnešní den, ať vám přinese spoustu příjemných chvil a důvodů k úsměvu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. V Hluku začala rekonstrukce školní tělocvičny. A Zlín stále čeká na první body.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži probíhá rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školní tělocvičny. Práce začaly v polovině července a hotovo by mělo být do konce září. Tělocvična dostane nové rozvody, vzduchotechniku, zázemí, sportovní vybavení i nový povrch, osvětlení i akustiku. Náklady přesahují 16 milionů korun. Po dokončení budou modernizované prostory sloužit nejen žákům, ale také široké veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína ani ve třetím kole šance ligy na první body nedosáhli. Na domácím hřišti podlehli Bohemians Praha dvěma brankami a po třech kolech zůstávají bez bodu. V dalším utkání čeká Zlín příští sobotu zápas na hřišti Viktorie Plzeň.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Na dálnici D1 mezi 258. a 266. kilometrem ve směru na Ostravu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Uzavřený je odstavný pruh, probíhají kontroly mostů a měření. Ať vás na cestách nespotká co nejméně zdržení a hlavně šťastný dojezd.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
1: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
2: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám a ty sama.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Ve Zlínském kraji bude dnes převážně jasno až polojasno a odpolední teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů. Později odpoledne se může místy objevit přehánka nebo bouřka. Večer bude oblačnosti přibývat. Užijte si krásný letní den a ať vám náladu nepokazí ani případná bouřka.
0: Info Express Rádia Kroměříž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice hledá nové dárce krve. Zlínský kraj podpořil dopravu školáků z Maršova. A Slovácko získalo první bod v sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice hledá nové pravidelné dárce krve. Právě během letních měsíců totiž jejich počet tradičně klesá, mimo jiné kvůli dovoleným a omezením po návratu z některých zahraničních destinací. Loni se do darování krve a plazmy v nemocnici zapojilo přes 1400 lidí, letos do konce července téměř 1300. Samotný odběr krve trvá jen několik minut a darovat mohou zdraví lidé od 18 přibližně do 65 let. Zájemci se musí předem objednat. Krev totiž stále neumíme ničím nahradit a jeden odběr může pomoci někomu, kdo ji právě potřebuje.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zlínský kraj finančně podpořil dopravu dětí z Maršova do základních škol v Uherském Brodě. V uplynulém školním roce odtud dojíždělo 5 žáků. Protože do této části města není zajištěna autobusová doprava, přepravu dětí zajišťují rodiče vlastními prostředky. Kraj na jejich dopravu přispěl částkou 36 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se začíná rýsovat podoba podzimních komunálních voleb. Kandidátní listiny podalo celkem 8 volebních uskupení. O přízeň voličů se budou ucházet jejich kandidáti o celkem 23 míst v městském zastupitelstvu. Kandidátní listiny teď čeká kontrola a následná registrace. O jejich konečné podobě by mělo být jasno ve druhé polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali ve druhém kole šance ligy první bod. Na domácím hřišti remizovali s nováčkem soutěže Artisem Brno 1-1. Slovácko tak po úvodní porážce na Slávii poprvé bodovalo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati komplikuje dopravu nehoda dvou osobních aut. Na místě je překážka na vozovce, proto projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám klidnou cestu a šťastný dojezd.
0: Dopravní linka Zlínského kraje. 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrody už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Sportovní hala v Kroměříži se blíží, to snad už není ani možné, tak tohle potěší hlavně tedy všechny, kterým v Kroměříži chybí pořádná hala na volejbal, florbal, házenou nebo třeba badminton. Radnice má nepravomocné zatím stavební povolení na novou sportovní halu už od plaveckého bazénu, která nabídne tribunu pro zhruba 400 diváků, šatny pro 175 sportovců a více než 100 parkovacích míst. Stavba má stát necelých 300 milionů korun a město by chtělo naplno rozjet v příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: duszę, ci schowa sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. V Hluku začala rekonstrukce školní tělocvičny. A Zlín stále čeká na první body.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Na sídlišti Zachar v Kroměříži probíhá rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: V Hluku se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školní tělocvičny. Práce začaly v polovině července a hotovo by mělo být do konce září. Tělocvična dostane nové rozvody, vzduchotechniku, zázemí, sportovní vybavení i nový povrch, osvětlení i akustiku. Náklady přesahují 16 milionů korun. Po dokončení budou modernizované prostory sloužit nejen žákům, ale také široké veřejnosti.
1: Zlínsko.
2: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalisté Zlína ani ve třetím kole šance ligy na první body nedosáhli. Na domácím hřišti podlehli Bohemians Praha dvěma brankami a po třech kolech zůstávají bez bodu. V dalším utkání čeká Zlín příští sobotu zápas na hřišti Viktorie Plzeň.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
3: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. Novinky pro malé cyklisty vám neseme. Na dětském dopravním hřišti v Malenovicích přibylo 10 nových kol. 5 odrážedel a další vybavení, které využijí hlavně předškoláci při dopravní výchově. Areál navíc dostal novou pěší branku a postupně se modernizuje i jeho zázemí. A pokud přemýšlíte, co s dětmi ve volném čase, tak právě dopravní hřiště je super místo, kde se trochu vyřádí a ještě se přitom naučí, jak se bezpečně pohybovat v provozu, který je ten dnešní trošičku tak šílený, takže si myslím, že každá zkušenost, dobrá zkušenost. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Přejeme krásný den, dneska máme 10. srpna, svátek má Vavřinec, jmenuje to latinského původu a vychází ze slova Laurentius, tedy Vavřín nebo přeneseně vítězství. Pojďme na kalendárko a co se stalo 10.8. V roce 2010 byla v Antarktidě pomocí satelitních měření zaznamenána vůbec nejnižší teplota na světě, minus 93 stupňů Celsia. Narozeniny dnes slaví také několik známých osobností. Britský hudebník a frontman skupiny Jethro Tull, Ian Anderson, narozený v roce 1947. Španělský herec Antonio Banderas, ten se narodil roku 1960. Nebo také slovenská modelka a zpěvačka Ivana Kristová, ta se narodila 1970. Pokud dneska slavíte i vy 10.8., přejeme všechno nejlepší. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice hledá nové dárce krve. Zlínský kraj podpořil dopravu školáků z Maršova. A Slovácko získalo první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice hledá nové pravidelné dárce krve. Právě během letních měsíců totiž jejich počet tradičně klesá, mimo jiné kvůli dovoleným a omezením po návratu z některých zahraničních destinací. Loni se do darování krve a plazmy v nemocnici zapojilo přes 1400 lidí, letos do konce července téměř 1300. Samotný odběr krve trvá jen několik minut a darovat mohou zdraví lidé od 18 přibližně do 65 let. Zájemci se musí předem objednat. Krev totiž stále neumíme ničím nahradit a jeden odběr může pomoci někomu, kdo ji právě potřebuje.
0: Uherskohradišťko.
1: Zlínský kraj finančně podpořil dopravu dětí z Maršova do základních škol v Uherském Brodě. V uplynulém školním roce odtud dojíždělo 5 žáků. Protože do této části města není zajištěna autobusová doprava, přepravu dětí zajišťují rodiče vlastními prostředky. Kraj na jejich dopravu přispěl částkou 36 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se začíná rýsovat podoba podzimních komunálních voleb. Kandidátní listiny podalo celkem 8 volebních uskupení. O přízeň voličů se budou ucházet jejich kandidáti o celkem 23 míst v městském zastupitelstvu. Kandidátní listiny teď čeká kontrola a následná registrace. O jejich konečné podobě by mělo být jasno ve druhé polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali ve druhém kole šance ligy první bod. Na domácím hřišti remizovali s nováčkem soutěže Artisem Brno 1-1. Slovácko tak po úvodní porážce na Slavii poprvé bodovalo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty

sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu, takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: What do I know?
1: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. V Hluku začala rekonstrukce školní tělocvičny. A Zlín stále čeká na první body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži probíhá rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Hluku se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školní tělocvičny. Práce začaly v polovině července a hotovo by mělo být do konce září. Tělocvična dostane nové rozvody, vzduchotechniku, zázemí, sportovní vybavení i nový povrch, osvětlení i akustiku. Náklady přesahují 16 milionů korun. Po dokončení budou modernizované prostory sloužit nejen žákům, ale také široké veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína ani ve třetím kole šance ligy na první body nedosáhli. Na domácím hřišti podlehli Bohemians Praha dvěma brankami a po třech kolech zůstávají bez bodu. V dalším utkání čeká Zlín příští sobotu zápas na hřišti Viktorie Plzeň.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Radio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
8: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Pokud byste rádi něčemu posloužili, tak prosím vás například darovat krev. To má totiž smysl. Přes léto dárců tradičně ubývá a tak kroměřížská nemocnice hledá pravidelné dárce i ty, kteří by přišli úplně poprvé. Samotný odběr trvá jen pár minut, odebere se zhruba 450 ml krve a právě ta může pomoci pacientům po úrazech, při operacích nebo léčbě vážných nemocí. Takže pokud můžete krev darovat, možná je právě teď dobrá chvíle se objednat, zabere vám to jenom kousíček a někomu tím můžete pomoci. No, mám pro vás i dobrou zprávu, dostanete od sestřiček papír a ten den si můžete udělat klid, pohodu na lůžku, nemusíte do práce, dostanete za to i nějaké úlevy na daních, takže i má to i dobrou tuhle stránku, ale každopádně měli bychom to dělat hlavně od srdce, když už je to krev, tak jo. Více informací najdete i na stránkách nemocnice Kroměříž. Buďte s námi na rádiu Kroměříž, krásný den.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice hledá nové dárce krve. Zlínský kraj podpořil dopravu školáků z Maršova. A Slovácko získalo první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice hledá nové pravidelné dárce krve. Právě během letních měsíců totiž jejich počet tradičně klesá, mimo jiné kvůli dovoleným a omezením po návratu z některých zahraničních destinací. Loni se do darování krve a plazmy v nemocnici zapojilo přes 1400 lidí, letos do konce července téměř 1300. Samotný odběr krve trvá jen několik minut a darovat mohou zdraví lidé od 18 přibližně do 65 let. Zájemci se musí předem objednat. Krev totiž stále neumíme ničím nahradit a jeden odběr může pomoci někomu, kdo ji právě potřebuje.
0: Uherskohradišťko.
1: Zlínský kraj finančně podpořil dopravu dětí z Maršova do základních škol v Uherském Brodě. V uplynulém školním roce o tu dojíždělo 5 žáků. Protože do této části města není zajištěna autobusová doprava, přepravu dětí zajišťují rodiče vlastními prostředky. Kraj na jejich dopravu přispěl částkou 36 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se začíná rýsovat podoba podzimních komunálních voleb. Kandidátní listiny podalo celkem 8 volebních uskupení. O přízeň voličů se budou ucházet jejich kandidáti o celkem 23 míst v městském zastupitelstvu. Kandidátní listiny teď čeká kontrola a následná registrace. O jejich konečné podobě by mělo být jasno ve druhé polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali ve druhém kole šance ligy první bod. Na domácím hřišti remizovali s nováčkem soutěže Artisem Brno 1-1. Slovácko tak po úvodní porážce na Slávii poprvé bodovalo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Sportovní hala v Kroměříži se blíží, to snad už není ani možné, tak tohle potěší hlavně tedy všechny, kterým v Kroměříži chybí pořádná hala na volejbal, florbal, házenou nebo třeba badminton. Radnice má nepravomocné zatím stavební povolení na novou sportovní halu už od plaveckého bazénu, která nabídne tribunu pro zhruba 400 diváků, šatny pro 175 sportovců a více než 100 parkovacích míst. Stavba má stát necelých 300 milionů korun a město by ji chtělo naplno rozjet v příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrody už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Přejeme krásný den, dneska máme 10. srpna, svátek má Vavřinec, jmenuje to latinského původu a vychází ze slova Laurentius, tedy Vavřín nebo přeneseně vítězství. Pojďme na kalendárko a co se stalo 10.8. V roce 2010 byla v Antarktidě pomocí satelitních měření zaznamenána vůbec nejnižší teplota na světě, minus 93 stupňů Celsia. Narozeniny dnes slaví také několik známých osobností. Britský hudebník a frontman skupiny Jethro Tull, Ian Anderson, narozený v roce 1947. Španělský herec Antonio Banderas, ten se narodil roku 1960. Nebo také slovenská modelka a zpěvačka Ivana Kristová, ta se narodila 1970. Pokud dneska slavíte i vy 10.8., přejeme všechno nejlepší. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. V Hluku začala rekonstrukce školní tělocvičny. A Zlín stále čeká na první body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži probíhá rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školní tělocvičny. Práce začaly v polovině července a hotovo by mělo být do konce září. Tělocvična dostane nové rozvody, vzduchotechniku, zázemí, sportovní vybavení i nový povrch, osvětlení i akustiku. Náklady přesahují 16 milionů korun. Po dokončení budou modernizované prostory sloužit nejen žákům, ale také široké veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína ani ve třetím kole šance ligy na první body nedosáhli. Na domácím hřišti podlehli Bohemians Praha dvěma brankami a po třech kolech zůstávají bez bodu. V dalším utkání čeká Zlín příští sobotu zápas na hřišti Viktorie Plzeň.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
4: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. Novinky pro malé cyklisty vám neseme. Na dětském dopravním hřišti v Malenovicích přibylo 10 nových kol, 5 odrážedel a další vybavení, které využijí hlavně předškoláci při dopravní výchově. Areál navíc dostal novou pěší branku a postupně se modernizuje i jeho zázemí. A pokud přemýšlíte, co s dětmi ve volném čase, tak právě dopravní hřiště je super místo, kde se trochu vyřádí a ještě se přitom naučí, jak se bezpečně pohybovat v provozu, který je ten dnešní trošičku tak šílený, takže si myslím, že každá zkušenost dobrá zkušenost. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice hledá nové dárce krve. Zlínský kraj podpořil dopravu školáků z Maršova. A Slovácko získalo první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice hledá nové pravidelné dárce krve. Právě během letních měsíců totiž jejich počet tradičně klesá, mimo jiné kvůli dovoleným a omezením po návratu z některých zahraničních destinací. Loni se do darování krve a plazmy v nemocnici zapojilo přes 1400 lidí, letos do konce července téměř 1300. Samotný odběr krve trvá jen několik minut a darovat mohou zdraví lidé od 18 přibližně do 65 let. Zájemci se musí předem objednat. Krev totiž stále neumíme ničím nahradit a jeden odběr může pomoci někomu, kdo ji právě potřebuje.
0: Uherskohradišťsko.
1: Zlínský kraj finančně podpořil dopravu dětí z Maršova do základních škol v Uherském Brodě. V uplynulém školním roce odtud dojíždělo 5 žáků. Protože do této části města není zajištěna autobusová doprava, přepravu dětí zajišťují rodiče vlastními prostředky. Kraj na jejich dopravu přispěl částkou 36 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se začíná rýsovat podoba podzimních komunálních voleb. Kandidátní listiny podalo celkem 8 volebních uskupení. O přízeň voličů se budou ucházet jejich kandidáti o celkem 23 míst v městském zastupitelstvu. Kandidátní listiny teď čeká kontrola a následná registrace. O jejich konečné podobě by mělo být jasno ve druhé polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali ve druhém kole šance ligy první bod. Na domácím hřišti remizovali s nováčkem soutěže Artisem Brno 1-1. Slovácko tak po úvodní porážce na Slávii poprvé bodovalo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Zlý

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. V Hluku začala rekonstrukce školní tělocvičny. A Zlín stále čeká na první body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži probíhá rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uherskohradišťko.
1: V Hluku se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školní tělocvičny. Práce začaly v polovině července a hotovo by mělo být do konce září. Tělocvična dostane nové rozvody, vzduchotechniku, zázemí, sportovní vybavení i nový povrch, osvětlení i akustiku. Náklady přesahují 16 milionů korun. Po dokončení budou modernizované prostory sloužit nejen žákům, ale také široké veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína ani ve třetím kole šance ligy na první body nedosáhli. Na domácím hřišti podlehli Bohemians Praha dvěma brankami a po třech kolech zůstávají bez bodu. V dalším utkání čeká Zlín příští sobotu zápas na hřišti Viktorie Plzeň.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Sportovní hala v Kroměříži se blíží, to snad už není ani možné, tak tohle potěší hlavně tedy všechny, kterým v Kroměříži chybí pořádná hala na volejbal, florbal, házenou nebo třeba badminton. Radnice má nepravomocné zatím stavební povolení na novou sportovní halu už od plaveckého bazénu, která nabídne tribunu pro zhruba 400 diváků, šatny pro 175 sportovců a více než stovku parkovacích míst. Stavba má stát necelých 300 milionů korun a město by chtělo naplno rozjet v příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž jsme

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Je tady další díl Rokového žvance. Od mikrofonu vás zdraví Petě Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je bubeník kapely Líder z Kamila Stříhavky Honza Nezval. Honzíku, vítám tě a jsem rád, že jsi přijal pozvání do Rokového žvance.
2: Tak zdravím posluchače Rádia Kroměříž. Děkuju moc za pozvání do Rokového žvance. Rozjedeme to v pořádném bubenickém tempě a myslím, že to bude příjemný zážitek.
1: Honzíku, první skladbu, kterou si vybral, bude Labužo pro všechny hardrockové posluchače, protože si vybral Godhardy a píseň nese název Fist in Your Face. Jdem do ní.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Tak teď si pustíme písničku od kapely Vitacit. Já chci se ptát těch králů. Pouštím ji kvůli tomu, protože to byla první profesionální kapela, na které jsem dostal angažmá. Bylo mi 18 a bylo to pro mě velký. Začali jsme jezdit festivaly, byly velký backstage, hodně kilometrů naježděný. Co bych ještě tak řekl, moc krát díky za tady tuhle příležitost, když si to poslouchá někdo z Vitacitu, Luděk Adámek, Dan Horina a tak dále. Jsem moc rád, že jsem měl tady tu příležitost s nima jezdit 3 roky. Příjemný poslech posluchačům. Je to srdcovka, si myslím, veškerých bigbeatáků z 80. let.
2: Mým dnešním hostem rockového švance je Honza Nezval a jdeme už na zmíněnou písničku kapely Vitacit v podání Ládi Křížka. Já chci se ptát.

0: Tak, teďka si pustíme písničku od kapely Merlin. Je to Nevada. Když jsem skončil ve Vitacitu, tak jsem začal hrát v Merlinu, nějaké konci. Byl tam se mnou Ondra Pátek, kterýho můžete znát z kapely Marty Jandový nebo od Gabči Gunčíkový. Byla to super parta, strašně rád na to vzpomínám. Byly to nádherně strávený 2 roky mýho života. Jezdili jsme taky po republice, hráli jsme hlavně ve vagónu v Praze, ale taky musím připomenout, že jsem pak ještě hrál v kapele Dana Horiny a hráli jsme Rokovou barču, což je legendární klub v Praze ve Strašnicích a bylo tam 1000 lidí a ta atmosféra, která tam byla, byla úžasná. Doteď na to vzpomínám a čerpám. Tak teď si poslechněte Merlin, písnička Nevada. Příjemný poslech.
1: Nasta karavan se pískem protírá stále dál.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak, teďka jsme slyšeli kapelu Merlin, teďka nás čeká zpěvák Kamil Střihavka. S Kamilem hraju nějakou chvíli, můžu prozradit, že první koncert, který jsem s ním byl, tak bylo před kapelou Lucí, bylo to na Víravě. A můžu říct, že jsem měl teda pěkný bobky, protože když jsme tam přijeli, tak jsem zjistil,

0: posloucháte rockový žvanec tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubeník kapely Lídr z Kamila Střihávky. Honzo, už tady byl i Pepa Cigánek jako legenda bubenícká. Teď si tady ty a bubeníci jsou zvláštní sorta lidí, kteří na tom praktikáblu vidí to, co muzikanti před ním nevidí a nechtějí prozradit. Jsi docela mladý bubeník, ale máš to orlí hnízdo už docela vysezené a stama je dobrý rozhled, tak zkusme něco z toho tvého pohledu.
1: Ano, máš pravdu, Lupo. Teďka zrovna jsem se potkal na hraní s Klaudou Krišpínem a řešili jsme, že bubeníci jsou ty nejcitlivější duše, nejlepší komunita a jak to vidí zezadu, tak mají všechno pod kontrolou. Vidíš krásně, když se ti tam něco napravo, nalevo, pak vidíš, jak ty zpěváci a tak dále.
0: No a přesně o tom to tady máš mluvit.
1: Je to nejkrásnější postoj, protože když člověk sedí na té bubenické stoličce a má pod sebou tu kapelu, všechno pod kontrolou a předtím je 5000 lidí, 4000 lidí, tak ví, proč to začal dělat. Opravdu je to nádherný pocit, neznám lepší. A teďka bychom si pustili písničku Holka čapni draka, kterou hrajeme s Kamelem taky na koncertech a mám ji moc rád. Je to velmi melodická, krásná věc, kterou asi posluchači znají. Tak příjemný poslech.
2: Pojďme všichni!

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak, slyšeli jsme Kamila Střihavku a kapelu BSP. A teď bych si chtěl pustit písničku od kapely Jagger, kde hraju na bicí. Zpívá tam Olda Ripar, který ho můžete znát. Dělal soundtrack například pro Rafťáky a jeho bráchu určitě dobře znáte z kapely Support Lesbians. A natočili jsme písničku, která se jmenuje Evil Show It Face. Natáčeli jsme to v legendárním studiu Sono a posílali jsme to na mix do New Yorku, kde nám to míchal zvukář od kapely Pantera. Bylo to skvělý, až jsem z toho měl bobky, co řekne na to, co jsem tam natočil. A teď si pustíme Jagger, Evil Show It Face. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Rokový žvanec, tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubeník kapely Lídr z Kamila Střihavky. Honziku, ty už máš aj ten přízvuk trošku pražácký, ale jsi tady kousek od nás vesnice Dobrotice a tvá rodina je celá spjata nějak s muzikou, já je znám, takže něco o rodince povykládej.
1: Ano Lupo, máš pravdu. Jsem z Dobrotic a dostal jsem se k muzice tak, že mě můj tatínek milovaný brával na jeho koncerty, plesy a tak dále, kde hráli s kapelou Žopanka, která už bohužel nehraje. Mi bylo 7-6 let a bylo to nejúžasnější období v mém životě. Jezdil jsem tam do 2 do rána, což pro mě bylo neskutečný. Seděl jsem strýcovi Frantovi Doležalovi za krkem, řval jsem, zpíval jsem tam a do toho jsem viděl toho dalšího strýce, který tam hraje na bubny, Marka Doležela. Vždycky jsem mu nakradl pár paliček a doma jsem pak mlátil do kastrolu, což moje maminka velmi ocenila. A můžu říct, že díky nim jsem tam, kde jsem, protože nevím, co by se mnou bylo, kdyby mě takhle nebral na koncerty a nenačuchl jsem tím pořádným Big Beatem.
0: Tak to je skvělý počin tvého táty, že tě brával na ty Big Beaty a že z tebe vyrostl opravdu skvělý bubeník, ale pojďme už dál a představ trošku svou současnou kapelu. V kapele Lídr jsou muzikanti opravdu ti nejlepší a Peťa Hennig, kytarista, kterého mám strašně moc rád, kterého bych mimochodem tady taky rád s ním požvanil.
1: Tak ze začátku s Kamilem Střihavkou, když jsem začal hrát, tak bych chtěl především poděkovat Maťo Ivanovi, který mě tam dostal. Je to skvělý basák, můžete ho znát od kapely Michala Pavlíčka. Moc mu za to děkuju. A dále v kapele Leaders je například Peťa Hennig, který, když jsem ho poprvé potkal, tak jsem viděl, jak se chová správnej profík. Je to úžasný člověk, geniální kytarista, žádný namyšlený pražák a mám ho moc rád. Úžasný kluk. A na klávesi tam je Míša Vejskal, skvělý klávesák, který například skládá hudbu pro divadlo v Ústí nad Labem a zároveň teďka chodí se sestrou od mý přítelkyně, takže se nejenom potkáváme v dodávce, ale i doma. Což je naprosto skvělý, protože spolu trávíme vlastně celý týden a jak je to skladatel, tak se často píská a co si budem. Ve 2 ráno, když člověk slyší pískání na schodech, tak to není úplně příjemný.
0: No to bych zrovna asi nechtěl, protože lisy na nervy doma a ještě na Big Beatu, ne.
1: Tak teďka bych se rád podíval na koncert, který jsme hráli v srpnu ve Zlíně, kde si Lupo taky přišel, za to jsem strašně moc rád, že si přijmu mé pozvání. A byla to strašná sranda, protože si představte, že Pražáci přijedou do Zlína na koncert a mají bubeníka z Moravy. No ty nechápali, strašně moc tetíček, strýců, kamarádů a samozřejmě všichni donesli něco dobrého. No po koncertě jsme jeli do Prahy a v půlce cesty se nám pokazilo auto. Voda nebyla, jenom jsme dostali nějaký slivovice. No skončilo to tak, že náš klávesák žehnal autu, modlil se u něho, samozřejmě to tím opravil, že jo, ale bylo to skvělý. A dojeli jsme domů kolem 8 ráno, protože moje přítelkyně byla velice ráda. A teďka bych si pustil písničku Kdy se snáší déšť. Petr Hennig, excelentní. Doporučuji přijít na koncert a poslechnout si jeho verzi, kterou převzal a je to neskutečný. Tak, Když se snáší déšť, Voodoo Band s Kamilem Střihavkou a na kytaru excelentní Michal Pavlíček.
0: A je to duet s Bárou Basikovou.
1: Příjemný poslech.
2: Když se snáší déšť, s tmou se křížím,

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A teďka bych se rád dostal k tomu, kdy jsem opustil letaci, tak jsem začal záskokovat, což je takový muzikantský slang, kdy člověk zasupluje bubeníka daný kapely, a dostal jsem se takhle k Peťovi Kolářovi, na kterýho moc rád vzpomínám. Úžasný člověk, strašná sranda v dodávce, jezdili jsme spoustu kilometrů, neskutečný. Mám s ním spoustu příběhů od prodávání langošů po koncertě až různých mejdanů.
3: No, tak pojďme do toho, protože tohle to bude určitě posluchače rokového žvance zajímat. Tak pojď.
2: Hele, to jsme hráli někde v Ostravě, myslím, něco takového. Víš, jak ten člověk jezdí hodně těch koncertů, tak moc nevím, kde to upřímně bylo. Ale prostě přišla za náma paní starostka, začala nalívat slivovicu a z ničeho nic se koukám, kdo je u langošů, a byl tam Peťa. No, mé prodával langoše. Neskutečný. Celá kapela padla do kolen.
3: Já bych taky padl.
2: No, ale tak slyšíte, jaký člověk to je. Úžasný kluk, skvělý zpěvák. Což musím říct, že nikdy jsem Petra na koncertech neslyšel zaspívat falešný tón. Ale samozřejmě i můj Ježíšek, s kterým hraju, tak taky nikdy nezaspíval falešný tón. Jsou to dvě legendy, s kterýma jsem měl tu čest hrát a s Kamilem stále hraje. A děkuju bubenickému bohu, že mohu takhle hrát a můžu jezdit tady tyhle koncerty, které jsou nádherný. Opravdu nádherný. A jsem rád, že jsem tady tohohle součástí. Tak, teď bychom si pustili písničku od Petra Koláře s názvem Vyznání. Chtěl bych říct o téhle písničce, že ji složil Peťa Henich, náš kytarista z Leaders, který před Kamilem hrál u Petra a složil mu tu desku Vyznání. Tak příjemný poslech, užijte si to.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak, teď bych se rád dostal k mému příběhu. Byl jsem ve druháku, na ješkárně, v Praze a z ničeho nic jsem byl na češtině a volalo mi nějaký číslo. Tak jsem to vzal a ozvalo se: ahoj, tady Jirka Hrubeš. No jasně, to víš, že jo, tak jsem to típl. Že jsme si občas takhle kámoši dělali ze sebe srandu, že jsme si volali, já jsem dělej David Kolera, potřebuju na záskok, že jo. No a tak jsem vůbec nic nebral. No a on mi volal znovu, tak jsem to taky nevzal. A po třetí znovu a ahoj, tady Jirka Hrubeš. Kam to jsi fakt ty, jo? Kam, ježišmarja, já jsem na tobě vyrostl na pražském výběru, na vaší desce Straka v hrsti. O, a on mi, víš co řekl, Lupo? Jestli bych nešel jako první záskok za něho s Janou Kratochvílovou. No já jsem nechápal, co slyším. Tak začaly zkoušky a měli jsme jet hrát do Ostravy a já jsem byl zase za Jirku kvůli tomu, protože jel s výběrem a pak jsem se dozvěděl, že ten výběr se zrušil. Tak jsem čekal, jak to občas u některých bubeníků bývá, že řeknou: hele, tak víš co, tak ti dám třeba litr za to, že jsi to naučil a nemusíš to jet. No ale on jak je legenda, tak můžu říct, že mi řekl: hele, Honzíku, ty jsi to naučil, pojedeš ty. Tak přijedu do Ostravy, jeli jsme dodávkou a on tam jel sám po své cestě a z ničeho nic vidím, jak on se tam vytahuje perkuse. No a zažil jsem koncert, kde já hrál na bicí a vedle mě Jiří Hrubeš z pražského výběru hrál na perkuse. Neskutečný zážitek, neskutečný. A až si mě pak Jirka vlastně povolal, když Jana Kratochvílová slavila 70. ve Velký Lucerně, tak jsem měl možnost doprovázet Michala Kocába, Ondru Hejmu a tak dále.
2: A tak dále, to bude asi paní Janička.
1: A Janu Kratochvílovou, přesně. A pustíme si písničku, kterou nahrál Jirka předtím, než odjel do Londýna, vlastně za Janou. Album je Straka v hrsti. A Jirka mi vyprávěl, když tam odjel, že to prostě nahráli a tak. A jak to bylo za tou železnou oponou, tak vlastně vůbec nevěděl, jestli se to tady poslouchá. No a když se vrátil potom z toho Londýna, tak zjistil, že pražský výběr je tady hitovka. Že se to hraje všude a že je slavnej.
2: No a tenhle kultovní kousek Pražáku si vychutnají taky posluchači rockového žvance Rádia Kroměříž na Moravě.
1: Tak si pustíme pražský výběr, Olda, přítel můj. Krásný poslech.

0: Opět nám ta hodinka utekla jako voda ženoucí se na mlýnici rokového kola. Takže my se pomalu budeme muset loučit, Honzíku, a já ti moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání do rokového žvance a že to bylo fajn povídání a pouštění fajn muziky. Určitě uznají všichni posluchači Rádia Kroměříž a já ti, Honzo, dávám do rockerské žákovské knížky jedničku s hvězdičkou za to, že jsi to tady zvládl a pomohl mi dojít do pomyslného konce dnešní hodinky rokového žvance.
1: Ano, Lupo, bohužel to nastalo a končí pořad rokový žvanec. Chtěl bych ti strašně moc poděkovat, že jsi mě pozval a že vůbec tady tenhle pořad děláš. Vím, že to musí být hodně práce kolem toho, domluvit hosty, vyřešit. Opravdu máš velkou jedničku ode mě za to, jak to úžasně vedeš a že vůbec něco pro ty lidi takhle děláš. Protože spousta lidí by se na to vykvákla a samozřejmě nic by nedělali. Tak, chtěl bych uvést poslední písničku, která se jmenuje Země vzdálená od Kamila Střihavky, kterou byste mohli znát. Tuhle písničku, když hrajeme na koncertech, tak mám husinu, protože Kamil ke konci to nechává zpívat lidi. A stalo se nám na Benátské noci, kde tam bylo 10 tisíc až 12 tisíc lidí. A ten sbor těch lidí, když zpívali Země vzdálenou, mě až vyhrkl slzy. Bylo to nepopsatelný pocit, který bych přál zažít každému. Tak tedy Kamil Střihavka, Země vzdálená. A ještě jednou moc krát poděkuju za pozvání Rádiu Kroměříž, rokovému žvanci. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Tak tohle byl můj dnešní milý host Honza Nezval, bubeník kapely Leaders Kamila Střihavky. A pojďme si pustit tu poslední písničku dnešního podvečera, kterou je Země vzdálená kapely BSP a výběr mého dnešního hosta Honzy Nezvala. Tahle písnička, která zazní, poletí tedy do rokového nebe Čajdovi jako poděkování. Od mikrofonu se s váma loučí Peťa Lupo, Mike Rich a příště naslyšenou.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Info Express Rádia Kroměříž.
3: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. V Hluku začala rekonstrukce školní tělocvičny. A Zlín stále čeká na první body.
2: Info Express Rádia Kroměříž.
3: Na sídlišti Zachar v Kroměříži probíhá rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
2: Uhersko-Hradišťsko.
3: V Hluku se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školní tělocvičny. Práce začaly v polovině července a hotovo by mělo být do konce září. Tělocvična dostane nové rozvody, vzduchotechniku, zázemí, sportovní vybavení i nový povrch, osvětlení i akustiku. Náklady přesahují 16 milionů korun. Po dokončení budou modernizované prostory sloužit nejen žákům, ale také široké veřejnosti.
2: Zlínsko.
3: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
2: Rádio Kroměříž, regionální sport.
3: Fotbalisté Zlína ani ve třetím kole šance ligy na první body nedosáhli. Na domácím hřišti podlehli Bohemians Praha dvěma brankami a po třech kolech zůstávají bez bodu. V dalším utkání čeká Zlín příští sobotu zápas na hřišti Viktorie Plzeň.
2: Nejvíce informací z našeho regionu.
1: Stručně, jasně a společně s vámi.
2: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Rudy, basák kapely Září. Chtěl bych nově pozdravit všechny posluchače rádia Kroměříž. Jsme velmi rádi, že si naše písně, včetně novinek z připravovaného alba, nyní můžete poslechnout i zde.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na rádiu Kroměříž. Českým vývojářům se podařilo vytvořit nový polykarbonátový filament, ze kterého lze na běžných 3D tiskárnách vyrábět díly pro vesmírné minisatelity. Materiál je levný, dobře tisknutelný a výrazně urychlí vývoj malých družic. Splňuje požadavky pro vákuum, teplotní extrémy i elektrostatickou bezpečnost, takže se hodí pro technické součástky přímo ve vesmírných podmínkách. Vývojáři ho testují v CERNu i Evropské kosmické agentuře, aby prošel nejpřísnějšími standardy. Díky tomu se kosmické technologie přibližují školám a výzkumníkům i malým firmám.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice hledá nové dárce krve. Zlínský kraj podpořil dopravu školáků z Maršova. A Slovácko získalo první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice hledá nové pravidelné dárce krve. Právě během letních měsíců totiž jejich počet tradičně klesá, mimo jiné kvůli dovoleným a omezením po návratu z některých zahraničních destinací. Loni se do darování krve a plazmy v nemocnici zapojilo přes 1400 lidí, letos do konce července téměř 1300. Samotný odběr krve trvá jen několik minut a darovat mohou zdraví lidé od 18 přibližně do 65 let. Zájemci se musí předem objednat. Krev totiž stále neumíme ničím nahradit a jeden odběr může pomoci někomu, kdo ji právě potřebuje.
0: Uherskohradišťsko.
1: Zlínský kraj finančně podpořil dopravu dětí z Maršova do základních škol v Uherském Brodě. V uplynulém školním roce odtud dojíždělo 5 žáků. Protože do této části města není zajištěna autobusová doprava, přepravu dětí zajišťují rodiče vlastními prostředky. Kraj na jejich dopravu přispěl částkou 36 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se začíná rýsovat podoba podzimních komunálních voleb. Kandidátní listiny podalo celkem 8 volebních uskupení. O přízeň voličů se budou ucházet jejich kandidáti o celkem 23 míst v městském zastupitelstvu. Kandidátní listiny teď čeká kontrola a následná registrace. O jejich konečné podobě by mělo být jasno ve druhé polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali ve druhém kole šance ligy první bod. Na domácím hřišti remizovali s nováčkem soutěže Artisem Brno 1-1. Slovácko tak po úvodní porážce na Slavii poprvé bodovalo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temném fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. V Hluku začala rekonstrukce školní tělocvičny. A Zlín stále čeká na první body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži probíhá rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školní tělocvičny. Práce začaly v polovině července a hotovo by mělo být do konce září. Tělocvična dostane nové rozvody, vzduchotechniku, zázemí, sportovní vybavení i nový povrch, osvětlení i akustiku. Náklady přesahují 16 milionů korun. Po dokončení budou modernizované prostory sloužit nejen žákům, ale také široké veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína ani ve třetím kole šance ligy na první body nedosáhli. Na domácím hřišti podlehli Bohemians Praha dvěma brankami a po třech kolech zůstávají bez bodu. V dalším utkání čeká Zlín příští sobotu zápas na hřišti Viktorie Plzeň.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře, lásko.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: Rádio Kroměříž.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

0: 9 zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Radio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice hledá nové dárce krve. Zlínský kraj podpořil dopravu školáků z Maršova. A Slovácko získalo první bod v sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice hledá nové pravidelné dárce krve. Právě během letních měsíců totiž jejich počet tradičně klesá, mimo jiné kvůli dovoleným a omezením po návratu z některých zahraničních destinací. Loni se do darování krve a plazmy v nemocnici zapojilo přes 1400 lidí, letos do konce července téměř 1300. Samotný odběr krve trvá jen několik minut a darovat mohou zdraví lidé od 18 přibližně do 65 let. Zájemci se musí předem objednat. Krev totiž stále neumíme ničím nahradit a jeden odběr může pomoci někomu, kdo ji právě potřebuje.
0: Uherskohradišťsko.
1: Zlínský kraj finančně podpořil dopravu dětí z Maršova do základních škol v Uherském Brodě. V uplynulém školním roce o tu dojíždělo 5 žáků. Protože do této části města není zajištěna autobusová doprava, přepravu dětí zajišťují rodiče vlastními prostředky. Kraj na jejich dopravu přispěl částkou 36 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se začíná rýsovat podoba podzimních komunálních voleb. Kandidátní listiny podalo celkem 8 volebních uskupení. O přízeň voličů se budou ucházet jejich kandidáti o celkem 23 míst v městském zastupitelstvu. Kandidátní listiny teď čeká kontrola a následná registrace. O jejich konečné podobě by mělo být jasno ve druhé polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali ve druhém kole šance ligy první bod. Na domácím hřišti remizovali s nováčkem soutěže Artisem Brno 1-1. Slovácko tak po úvodní porážce na Slavii poprvé bodovalo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. V Hluku začala rekonstrukce školní tělocvičny. A Zlín stále čeká na první body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži probíhá rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Hluku se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školní tělocvičny. Práce začaly v polovině července a hotovo by mělo být do konce září. Tělocvična dostane nové rozvody, vzduchotechniku, zázemí, sportovní vybavení i nový povrch, osvětlení i akustiku. Náklady přesahují 16 milionů korun. Po dokončení budou modernizované prostory sloužit nejen žákům, ale také široké veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína ani ve třetím kole šance ligy na první body nedosáhli. Na domácím hřišti podlehli Bohemians Praha dvěma brankami a po třech kolech zůstávají bez bodu. V dalším utkání čeká Zlín příští sobotu zápas na hřišti Viktorie Plzeň.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.